0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ježišmarja, já pořád tady mám, oni ještě lidi mě furt píšou, že židovský vtipy, tak já můžu říct dva, no, dva, tři. To je totiž krásný židovský slovo je chucpe, že jo. Chucpe. A to já jsem se ptal, jako co to znamená. A oni říkají, chucpe je drzost. A já jsem se ptal jedno souvěrce, jaký je rozdíl teda mezi drzostí a chucpe? A on říká, podívej se, když přijdeš domů a tvoje žena je v posteli, v tvý posteli, s tím nejlepším kamarádem, jo, tak to je drzost. Ale když ti řekne, aspoň vidíš, jak se to má dělat, tak to je chucpe. To se vám líbilo, jo? Bohatý, velmi bohatý žid. Někde v kavárně potkal svého neúspěšného chudého kamaráda. Říkal, přijď se ke mně někdy podívat, co takhle ve čtvrtek, přijď ke mně. Ahoj, zámeček tady kousek od... Tak ve čtvrtek už tam od jedné hodiny stojí ten chudejček a ten na něj samozřejmě zapomněl. Ten tam stojí, rozumíš, přešlapuje před tím, že... A najednou přijede ten Packard a ten bohatý říká, Ježišmarja, kon tam stojí, čekám, já ho to zapomněl, no nevadí. Vyleze z auta šofer, protože dveře zacvakne to všechno, zajede z autem dovnitř, říká, pojď, já ti to pokážu všechno, co tady mám. Tak se podívej, tak tadyhle je vrátnice, že jo, tady neprojde nikdo ani myš, když nechci. Říká, tadyhle mám golfový hřiště, jo, tady mám tenisový hřiště, tady mám plavecký bazény, teďka přecházíme k mým stájím, tady mám pět plnokrevníků, polokrevníky a tadyhle mám zelinářský zahrady, tam jsou takový lidi, kteří měli čerstvou zeleně, že teďka přicházíme do traktu mýho osobního traktu, tady mám knihovnu, že mám pátský sál, mám kuřárnu, že mám pracovnu. Jde dál, říká, no teďka přicházíme do traktu mé ženy, že jo, tak má tady vlastní parfumerii, tady má tělocvičnu, tohle to jde dál, do prvního patra, říká, tak tady má moje žena ložnici, že jo, otevře dveře, v posteli Sára a na ní ten šofér, jo, nohy ke stropu, říká, no tak to je moje žena, no a ten chlap, tak to jsem já. Je, potom je ještě ten krátký, jak se vrátí Silberstein domů a podvezme telegram. Říká, ježišmar, ještě telegram, toto já jsem unavený, chci spát. Vytáhne telegram, odevřel a říká, tvoje Sára zemřela včera ve Vídni. Sklapne telegram, položil na noční stůl, říká, to bude ráno, leknutíčko.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Poté se vám muzikant jeden říká, tyva, tak jsem natočil životní album, ale opravdu životní.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Kutálek uvažuje, říká si. Tak nevím, mám jít do města autem, nebo mám jít raději pěšky. Pak si řekne, co, pojedu raději autem, páč, jak se znám, někde se zas ožeru a nebudu moc chodit. Panovák je zas jednou úplně zhulákanej a jeden dobrosrdečný policajt mu pomáhá jít domů až do bytu. Doma mu pak panovák říká, tak hejte, když už jste tady, tak vám všechno ukážu. Tak hejte, tohle to je moje kuchyň, tohle to je můj obejvák, tohle to je moje ložnice, tam paní v posteli, to je moje manželka a ten chlap, co leží vedle ní, to jsem já. Potkají se dvě a povídá ta jedna. Je, holka, ty máš nějaký kruhy pod očima. To máš to, že máš manžela ještě milence. A druhá říká, prosím tě, z toho to nemám. Víte, ty holomci se před spole a jede na druhýho. V hospodě sedějí dva opilí u stolu, povídá ten jeden. Hele, Tondo, my teďko vstanem a když budeme moc ještě chodit, tak ještě nepůjdeme. A když už nebudeme moc chodit, tak už půjdeme. Taxikář jednoho veze a říká mu, hlejte, já vám řeknu jeden nový policajtský vtip. Ten říká, poslyšte, ale já vás upozorňuji, že jsem z ministerstva vnitra. Ten taxikář říká, to nevadí, já vám to řeknu pomalej. Do drogerie přijde zákazník, je tam fronta, tak křičí na prodavačku. Haló, slečno, já bych chtěl jen 4 kondomy, 4 prosím. Povídá jedna žena z fronty. Poslyšte, to musíte vy prostě jako jen tohle takhle křičet, to tam můžete říct trochu potichu, ne? A on říká, je, Anka, to seš ty? Tak haló, 5 mě jich přineste, 5. Potkaj se dvě, povídá ta jedna. Představte si, paní Mlinková, ta holka Čuřinovic je teprve 15 a už je prej v jiným stavu. Ta druhá říká, prosím vás, co to jen do ní vjelo? Manžel je před finančním konkurzem a říká svý manželce, hele, kdyby si se naučila vařit a uklízet, mohli bychom ušetřit 2 zaměstnankyně. Ona říká, no jo, a ty, kdyby ses naučil být trochu milencem, mohli bychom zas propustit zahradníka. Přijde jen do lékárny a říká, tak prosím vás, tohle to je recept pro manželku a tohle je pro mýho nemocného koně. Ale prosím vás, ne, aby se to splet a vyměnil ty nálepky, aby se mě pak proboha nestal něco s mým koněm. Cana říká, Ici, musíme si nechat udělat do oken rolety. Na vchodě bydlí nový inženýr, mohl by se koukat, jak já se tady slíkám. Ici říká, víš co, Cana, nech ho jednou se kouknout, on si nechá udělat rolety sám, ušetřuje.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

Nikdy nezapomenu na svatbu, kterou popsal spisovatel Fulžum. Tehdy měl odávat dceru velmi zámožné dámy, která se do svatby svého dítěte nesmírně položila. Měl to být velkolepý obřad s velkolepou hostinou. Natáčet ho měli 4 kamery. Hostů bylo přes 1000, vydaných peněz snad přes 1000, šaty od Diora, lahůdky francouzské kuchyně, 6 družiček, 1500 růží a kila poměnek. Živí zpěváci, velký orchestr. Pak sláva začala, hudba hrála. Ženich přišel s matkou, svatebčané seděli v kostelních lavicích. Maminka nevěsty zářila radostným očekáváním. Pak vstoupil do kostela nevěstin otec. Nevěsta se ho držela v podpaží. Nikdo se nedíval na její nádherné roucho. Všichni civěli na její obličej. Nebyl bílý, byl zelený. Nevěsta, předtím si z nervozity zobla krevet v sírovém těstíčku, párečku se slaninou, peppermintových bombónů, švestek v rumu, jednohubek se sardelkou, artičoku v omáčce, višní v griotce a tatínek jí na uklidněnou dal krapet růžového šampaňského. Nevěsta šla, spíš se vlastně potácela uličkou a pak začala zvracet. Nedecentně ublinkávat, jak by se slušelo na dámu. Zvracet. Krevety, višně, šampus, buřtíky. Nevěsta se doslova poblila. Zasáhlo to družičky, tchána, ženicha, budoucí tchýni, ženichova bratra a pastora. Pak to v kostele vypadalo jako u Waterloo. Družičky pištěly, matka nevěsty omdlela, ženich ztratil síly, takže se prostě posadil na zem, slabší žaludky utíkaly ven a hudba, nic netušíc, důstojně hrála. Nevěsta se doslova ztratila v bezvědomí a silnější nátory řvaly smíchy. Tenhle příběh skončil nakonec happy endem. A z toho vyplývá, že když už svatba, tak si vždycky vezměte jen toho, s kým se máte opravdu rádi. Má osobní rada navíc, jak přežít svatbu je: na svatbu nikdy nezvěte své bývalé milenky a milence.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A kdybych měl složit svou poklonu nejhlubším humoru, tak musím mluvit o celé té plejádě klaunů. Ať už Manéže, nebo němé grotesky, Laurela Hardy a Buster Keaton, Frigo, Harold Lloyd, Charlie Chaplin. Tady pro mě humor vrcholí a stává se poezí. Zajímavé, že pro mnohé tady upadá. Mockrát jsem slyšel otázku, a prosím vás, v čem je ten humor němé grotesky? Že se kopou na ulici do holení kostí, nebo že si házejí šedáčku do obliče? To je humor? Říkám, no pomalu s tou šedáčkou. To je jinak. Ta scéna s tou šedáčkou má stavbu, kterou divák nemůže a taky nemá postřehnout. Ono je to tak, já vidím v záběru pána, který má v ruce šedáčkový dort a rozhlíží se. Střih a v dalším záběru je vznešená dáma s lorňonem, která ještě neví. A moje divácká rozkoš pramení z toho, že já vím. Já vím o 2 vteřiny dřív než ona, že dostane tu šláčku. A tady přistupuje něco, co Charlie Chaplin nazval nádherně sociálním aspektem grotesky a humoru vůbec. To je, že to musí vždycky dostat někdo, kdo to v našem povědomí zasluhuje. On sám vzpomíná na jednu scénu, kdy na balkonku v prvním poschodí Willy hovoří s dámou, pojídá zmrzlinu, hovoří, jedná, a jak se naklání, tak se vysype tu zmrzlinu za kalhoty, nenápadně ji vyklepe nohavicí ven, ta propadne do přízemku a tam sedí taková silná paní a má výstřih tady až sem. A ta zmrzlina jí spadne za ty šaty. A Chaplin říká, kdyby se tatáž nehoda stala chudé ženě, tak v hledišti místo smíchu povstane soucit. Čili musí to být někdo, kdo to v našem diváckém povědomí a podvědomí zasluhuje. Musí to být ta ošperkovaná baba, o které víme, že už má všecko a že jí chybí jenom ta zmrzlina. Tato nepodplatná a nepodplatitelná spravedlnost humoru je z nejsilnějších jeho složek. A ta scéna s tou šláčkou, to není snadné natočit. Já ji točil. V Karlových Varech při festivalu jsem měl stůl, šláčkový dorty, konev čaje, seděl tam Vlasta Brodský, Miloš Kopecký, já, před námi kamera. Já jsem se jich ptal v tom záběru, jakýže humor ti dva mají rádi. A oni právě jmenovali celou tu plejádu těch klaunů němé grotesky, jako já tady. A já jsem říkal, a tento humor vy oba jak si máte rádi? A oni říkali, co rádi. Milujeme. Já jsem říkal, vy máte pro tento druh humoru oba smysl? A říkali, no samozřejmě, že máme smysl pro tento druh. Tak jsem vzal 2 dorty. A tak zkusmo. Jsem udělal prst a prst. A oni vzali celý ten kulatej dort, ten mě napálili na hlavu a zalili mě čajem. Strašně jsme se spustošili. Strašně. A když to pak běželo, jak si v kinu festivalovým, tak jsme viděli, co všecko tomu chybělo. Úplně tomu chybělo to nenapodobitelné, nenaučitelné a doslova geniální řemeslo těch klaunů. Ta stavba, všecko. My jsme se jenom zpustošili. Samozřejmě, že lidi se smáli, to jo, lidi se smáli, protože to si přiznejme. Vidět Miloše Kopeckýho očiláčky. To je veliká legrace, veliká legrace. Zajímavé, že já už jsem budil spíš ten soucit.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já se ptám, jak velký máte byt.
2: Jo tak.
1: No.
2: No, jde to.
1: Konkrétně.
2: No, konkrétně to jde taky. Ale my tam bydlíme spíš normálně.
1: No tak, tak jedna plus jedna?
2: Dvě.
1: Dvě plus jedna?
2: Tři.
1: Tři plus jedna?
2: Čtyři.
1: Sakra, přece víte, kolik máte místnosti, ne?
2: No, já pak bych to nevěděl.
1: No tak proč to neřeknete?
2: No, já myslím, že mě zkoušíte z počtu. No víte, oni dneska referenti mají všelijaký libůstky.
1: Dost
2: všelijaký libůstky.
1: Dost
2: referentů.
1: Já nemám jenom vás. Tak kolik?
2: No, já myslím 300, že by to vyřídili.
1: Ale ne. Kuchyň a pokoj.
2: Sakra, jak se to uhád. Kuchyň a pokoj, ano.
1: No tak dál, příslušenství. Spíš?
2: Ale jde pak, člověče, špatně. Já musím brát nepromamát.
1: Nepromamát?
2: No jo, no. Abych spal.
1: No tak pojďte, já myslím. Spíš, klozet, koupelnu.
2: Jo, tak to spíš klozet než koupelnu. Takový to dvojče, víte?
1: A tak! No to já mám taky.
2: Jo.
1: To je nevýhoda, že?
2: Proč?
1: No když se koupete, tak nemůžete zároveň použít klozetu, no.
2: A vy to používáte v obojí najednou?
1: Vy se zas tak často nekoupete, takže vám to ani nepřijde, co?
2: A to zase ne, to ne. Jak to na mě přijde, šup, už jsem ve vaně.
1: Tak s kým jste se dohodl?
2: Jak to s kým? Já se koupu sám od sebe.
1: Ale tu výměnu bytu s kým jste dohodl?
2: Jo tak to je nějakej no. Zrno zječný.
1: Zrno zječný?
2: Jo.
1: A proč on chce prizječný?
2: On prej byl zvyklý na žitnou.
1: Tak vy se přestěhujete do Ječní, že jo?
2: Co bych dělal, co bych se stěhoval do Ječní? Tam přijde ten kurník z hostivaře.
1: Co? No snad nechcete stěhovat drůbežárnu do centra Prahy.
2: Jakou drůbežárnu?
1: Vy říkáte kurník.
2: A kurník šopa. On není drůbežárna. On je slaboproudej mechanik. Franta Kurník. Vidím v hostivaři, tam má pokoj kuchyň. Tam si vaří, v hostivaři.
1: Tak a vy se budete stěhovat do hostivaře.
2: Ježiš, já žasnu, odkud máte tyhle drby. Tam přijde nějaké lahvička z Český Třebový.
1: Tak ono je to 4 směna.
2: Jo, s jistým Vratislavem Poušteckým schocně.
1: Počkejte, já už ztrácím přehled.
2: No, to nevadí, já tady mám sebou mapu republiky.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Ublížil jsem ženám, děťom, mamám. Svoju hlbokou úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý.

Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých fretek.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V noci v hotelu někdo silně tluče na dveře a probuzený host se ptá: kdo je tam? Hotel hoří! To jste se spletli, já nejsem hasič, já jsem host.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezké ráno. Poslanci posoudí v dnešním úvodním kole vládní návrh na zrušení každoročního zdražování dálničních známek. Opozice pokládá zmrazení cen za populistické. Na dálnice bude směřovat podle ní méně peněz od uživatelů, ale více zdaní všech. Na programu sněmovní schůze jsou i další předlohy v úvodním kole, reagují na unijní předpisy.
1: Jihlava aktuálně.
2: Prezident Petr Pavel včera v trůním sále Pražského hradu jmenoval Zdeňka Horáka rektorem Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Horák se funkce ujme 24. července. Školu povede do července 2030. Akademický senát školy ho zvolil letos v lednu, byl jediným kandidátem. Ve Varšavě vznikne nové centrum Evropské vesmírné agentury, oznámil to polský premiér Donald Tusk. Na vzniku centra se Polsko s agenturou předběžně dohodlo už loni na podzim. Centrum se může zaměřit na bezpečnost ve vesmíru, rozvoj technologií dvojího využití nebo správu data řízení v krizových situacích. Fotbalisté Francie a Španělska se dnes utkají v úvodním semifinále mistrovství světa. Jedným favoritem je výběr země galského kohouta. Postupující se ve finále utká s vítězem středečního zápasu mezi Anglií a Argentinou. Dnešní zápas startuje v 21 hodin našeho času.
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Tolik zprávy a Katka a dnešní úterní ráno na rádiu Jihlava, tak se do toho pojďme pustit. Příjemný poslech vám přeje Zbyněk Koucký. Hezký den a dobré ráno.
1: Rádio Jihlava 101.1

0: Víme, co se děje v Jihlavě.
1: Přemýšlíte o prázdninové procházce? Smetanovy sady v Jihlavě jsou znovu otevřené. Ve smetanových sadech se opět mohou lidé projít, posedět na nových lavičkách, prohlédnout si proměněný park a odpočinout si. Na čerstvý trávník je ale zatím vstup zakázán. Mladá tráva totiž potřebuje zesílit. Právě správné zapěstování nových trávníků je podle odborníků nejdůležitějším krokem. Tráva musí projít procesem takzvaného odnožování, při kterém se vytváří hustší a pevnější porost. Aby k tomuto procesu mohlo dojít, je důležité trávník chránit a nevstupovat na něj. Nejde jen o to trávník založit, ale hlavně ho správně zapěstovat, aby vydržel velkou zátěž při akcích. V parku přibylo 14 stromů, původních, ale i nepůvodních druhů. Vysázeny byly například jírovce, javory, buky, duby, lípy nebo dva druhy ovocných stromů. Stromy doplnily také desítky keřů a stovky trvalek, cibulovin a růží. Rádio Jihlava přeje pěkný den a hezké procházky.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladký

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: Ano, dnes máme 14. července, v kalendáři je Karolína, Larsa a taky Lara. No a pojďme se podívat do roku 1968, to byla zahájena dvoudenní schůzka představitelů Bulharska, Maďarska, Polska a Sovětského svazu ve Varšavě. Jím tématem byla kontrarevoluce v Československu. Projednával se i otevřený dopis adresovaný komunistické straně Československa. Ano, známe to dobře pod pojmem Brežněvova doktrína. V roce 1965 na svém průletu kolem Marsu získala sonda Mariner 4 první blízké fotografie jiné planety, kromě naší Země. A když už jsme ve vesmíru, v roce 2015 vesmírná sonda NASA New Horizons poprvé proletěla kolem trpasličí planety Pluto. A ještě se hudebně vrátíme do roku 1993. To právě dnes vznikl nový formát pro komprimované digitální audio MP3. A v roce 1939 se narodil zpěvák Karel Gott, v roce 1960 zase hitmaker Michal David. Rádio Jihlava přeje hezký den.
0: Kalendárium Rádia Jihlava.
2: Rádio Jihlava. 101,5.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ale já jsem nebyl opilý, ospravedlňuje se šofér u soudu. Já jsem se jen trochu napil. No tak to je něco úplně jiného, odpovídá soudce. Tak já vás tedy neodsuzuji na měsíc do vězení, ale jenom na 30 dnů.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Teď vás vezmeme do Světle nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Tam začali budovat volnočasový areál s hřištěm, zelení, jezírkem a ohništěm. Umístěné v něm budou také kamenné sloupy připomínající menhery. Město upravuje přibližně 7000 metrů čtverečních v území, kde se staví rodinné domky. Stavba za 30 milionů korun by měla být hotová příští rok v květnu. V areálu s matovými cestami bude dětské hřiště a víceúčelové sportovní hřiště. Bude tam také malé jezírko s potůčkem napájený vodou z již vybudovaného vrtu. Okolo ohniště bude 8 žulových bloků vysokých okolo 2 metrů. Město nechá vysadit stromy, část parku bude upravená jako louka. U parku bude i nabíječka elektrokol. Jestli dneska se cítíte někde na projížďku prázdninami, tak vám šťastnou cestu a hezké prázdninové dny přeje Rádio Jihlava.
0: Rádio Jihlava.

0: všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: Holky, kluci, vy naše zlatíčka, dneska jsme se rozhodli se vás zeptat, možná, že snad na jednoduchou otázku. Z čeho se vyrábí cihly?
2: Z betonu. Já vím, z mlíka, z bláta a dá se to do míchačky a udělá se beton, pak se udělají tvary a pak to zaschne a je to hotové.
3: Z míchačky. Betonu, aby jsme potom mohli po tom betonu chodit.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezké ráno. Virus klíšťové encefalitidy mívá na povrchu slabá místa, kde virovou membránu nekryje proteinový obal. Není tedy dokonale uspořádaný, jak dosud vědci předpokládali. Ukázal to výzkum Institutu CEJTEC Masarykovy univerzity v Brně. Objev může přispět k vývoji léčiv či vakcín.
1: Co se děje v kraji?
2: Náměstí Zachariáše z Hradce v Telči v sobotu zaplnilo 60 předválečných automobilů. Majitelé vozů s nablízkanými plechy projeli 3-kilometrovou trasu. Jejich jízdu sledovali stovky lidí. Nejstaršímu automobilu bylo 120 let. V rakouském horském areálu u Salzburku zahynul při včerejší turistické výpravě 23-letý Čech. Incident prověřuje policie. Horolezec se na začátku trasy zřítil do rokle. Hvězdný Tadej Pogačar uvedl, že kdyby měl možnost, neváhal by celkově změnit cyklistický kalendář. Čtyřnásobný vítěz Tour de France se tak připojil k debatě o velkých vedrech, jež peloton aktuálně na Staré Dámě a dalších závodech trápí. Po úvodním dnu volna pokračuje dnes cyklistická Tour de France 10. etapou.
1: Rádio Jihlava.
3: 101.1 FM.
1: Jsme tady s vámi.
4: A tak nás čeká druhá hodina po zprávách dnešního vysílání v úterý s Rádiem Jihlava. Tak si to pojďte s námi užít, ať se skvěle poslouchá. To vám přeje Zbyněk Loucký. Dobrý den.
1: Rádio Jihlava. 101.1

0: Tam na Jihlavsku.
1: Dnes v úterý vás vezmeme na dvě zajímavé procházky. První se jmenuje Po stopách Gustava Mahlera v Jihlavě a hudebních tradic Jihlavy. Začíná v 16 hodin. Procházka je vedená historickým centrem města a zaměřuje se na místa spojená s jihlavským pobytem budoucího světoznámého dirigenta a skladatele Gustava Mahlera. Zároveň seznamuje i s významnými osobnostmi místy a historií hudebních tradic Jihlavy. Začátek trasy Dům Gustava Mahlera, konec trasy Park Gustava Mahlera. Jste zváni. No a ještě jedna komentovaná procházka za příběhy starých hospod s ochutnávkou piva na hlíně. Začátek v 18 hodin, zhruba do půl osmé. Startuje se z proskleného turistického informačního centra Masarykovo. Zábavná komentovaná procházka po příbězích ze starých jihlavských hospod. Hostince a vinárny u Šotolů, Mikulka, Trucbába a tak dále. Procházka bude zakončena v legendární hospodě na Hliništi. Nenechte si to ujít. Dobrý den přeje Rádio Jihlava.
0: Kam na Jihlavsku?

0: Hezký den s datem 14. července, pěkné úterý, v kalendáři dneska dámská jména Karolína, Larsa a Lara, přejeme opravdu všechno nejlepší, ale dnes je také Světový den nebinárních lidí. Ať se dobře poslouchá, to vám přeje Rádio Jihlava, jdeme zase hrát, pěkný den.
1: Hravé léto na Rádiu Jihlava.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Skutečný muž vždy dosáhne toho, co chce. Jeho žena.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Začíná oprava hlavního tahu na Žďársku. Řidiče čekají semafory. Dlouho očekávaná rekonstrukce silnice mezi Novým Městem na Moravě a Olešnou startovala. První etapa přinese kyvadlový provoz řízený semafory, omezení pro řidiče i objížďku pro nákladní dopravu. Řidiči mířící z Nového Města na Moravě směrem na Bystřici nad Pernštejnem musí počítat s dopravními komplikacemi. Práce startují hned na dvou místech. Opravy zde potrvají do 25. července a 4. srpna. Ani v jednom z opravovaných úseků nebude silnice úplně uzavřená. Doprava zůstává zachovaná, provoz ale je vedený kyvadlově a řízený semafory. Ale kamiony, ty čeká objížďka. Provozy byla na 7,5 tuny, je připravena objízdná trasa přes křídla z Voli, Bobrovou a Radešínskou svratku. Změny se dotknou také veřejné dopravy, ta bude jezdit podle výukových jízdních řádů. Šťastné prázdninové cesty přeje Rádio Jihlava.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: trochu vnímat.
1: Dnešní úterní ráno se za chvíli překlopí do dnešního dopoledne a máme před sebou celý den s datem 14. července 2026 a Rádio Jihlava právě teď přidává moto pro dnešek. Nic na světě není zadarmo, tak za štěstí je třeba platit. Přejeme vám hezké, šťastné úterý a fajn poslech. Rádio Jihlava, Zbyněk Loucký, pěkný den.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy neztratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
4: Ekokom. Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším, Datart nákupy?
5: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké ráno. Poslanci posoudí v dnešním úvodním kole vládní návrh na zrušení každoročního zdražování dálničních známek. Opozice pokládá zmrazení cen za populistické. Na dálnice bude směřovat podle ní méně peněz od uživatelů, ale více zdaní všech. Na programu sněmovní schůze jsou i další předlohy v úvodním kole, reagují na unijní předpisy.
0: Jihlava aktuálně.
1: Prezident Petr Pavel včera v trůním sále Pražského hradu jmenoval Zdeňka Horáka rektorem Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Horák se funkce ujme 24. července, školu povede do července 2030. Akademický senát školy ho zvolil letos v lednu, byl jediným kandidátem. Ve Varšavě vznikne nové centrum Evropské vesmírné agentury, oznámil to polský premiér Donald Tusk. Na vzniku centra se Polsko s agenturou předběžně dohodlo už loni na podzim. Centrum se může zaměřit na bezpečnost ve vesmíru, rozvoj technologií dvojího využití nebo správu data řízení v krizových situacích. Fotbalisté Francie a Španělska se dnes utkají v úvodním semifinále mistrovství světa. Jedným favoritem je výběr země galského kohouta. Postupující se ve finále utká s vítězem středečního zápasu mezi Anglií a Argentinou. Dnešní zápas startuje v 21 hodin našeho času.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Krásné dopoledne z Rádia Jihlava vám přeje Peťa Hlávková. V lesoparku Libohaj v Poličce začalo město budovat pietní místo, připomínající bývalé popraviště. Více o tom za okamžik.
2: Dneska jsou nad Prahou vidět hvězdy a to se tak často nestává. Počasí stvořený pro dlouhý cesty, zdravím terminál A. S úsměvem jsem dostal padáka v práci, upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

Rádio Jihlava v lese parku Libohá i v Poličce začalo město budovat pětní místo připomínající bývalé popraviště. Práce chce radnice dokončit v září a veřejnost tam uvítat v říjnu. Jedná se o první etapu úpravy přírodní lokality. Další muzika.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Lupič, dej mi 1000 nebo tě zabiju. Oloupený. A máte prosím vás zpět na 5000?

0: buď chytřejší než rádio.
1: Medvědí služba je taková služba, při které se někdo s dobrým úmyslem snaží pomoci, ale místo toho způsobí více škody než užitku. Toto rčení vychází z bajky s názvem Zahradník a jeho pán. Bajka vypráví příběh o přátelství mezi osamělým zahradníkem a medvědem. Když jednou zahradník usne, medvěd chce za každou cenu ohlídat, aby se mu nic nestalo. Kolem hlavy mu létá plno otravných much. Když mu jedna z nich usedne na tvář, medvěd ho chce ochránit a otravnou mouchu zabít. Neuvědomuje si však svou vlastní sílu a místo toho, aby mouchu jednoduše odehnal, vezme kámen a hodí ho na zahradníkovu tvář, čímž ho zabije.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: Ladíte Rádio Jihlava, na Vysočině se města v posledních 4 letech, kromě síťování parcel pro rodinné domy ve větší míře, zabývala možnostmi podpory staveb bytových domů i formou bytových družstev nebo ve spolupráci s developery. Chtějí přispět k dostupnějšímu bydlení. V Žďáru nad Sázavou letos začala fungovat městská agentura, která se stará o pronájem soukromých bytů. Za chvíli zprávy, teď už další muzika.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké úterý. Vězni v Česku dostanou telefony přímo do cel. Doposud zavedené volání ze společenských místností pod dohledem dozorce se stane minulostí. Nový komunikační systém má zjednodušit provoz ve věznicích a ulevit personálu. Hovory má hlídat umělá inteligence. Díky tomu dostanou odsouzení na volání až trojnásobek času.
0: Jihlava aktuálně.
1: Prezident Petr Pavel v trůním sále Pražského hradu jmenoval Zdeňka Horáka rektorem Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Horák se funkce ujme 24. července a školu povede do července 2030. Akademický senát školy ho zvolil letos v lednu, byl jediným kandidátem. Zvolen byl už podruhé, funkce rektora se ujal v červenci 2022. Úřad Evropského veřejného žalobce zahájil trestní řízení kvůli vyplácení dotací holdingu Agrofert. Reaguje tak na trestní oznámení, které v únoru podali Piráti kvůli údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Žalobci prověřují mimo jiné politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují.
0: Sport.
1: Norské fotbalisty po návratu z mistrovství světa, kde postupem do čtvrtfinále dosáhli historického úspěchu, vítalo v Oslu více než 100 000 fanoušků. Reprezentaci severské země, která v boji o postup do semifinále podlehla 1-2 v prodloužení Anglii, ve svém paláci večer přijal král Harald V.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. Kraj Vysočina zahájil včera opravu průtahu Jihlavou. Více za okamžik.
0: Rádio Jihlava 101.1.

Díky, že ladíte Rádio Jihlava, Kraj Vysočina zahájil opravu průtahu Jihlavou. Od včerejška je uzavřena Hradební a Brněnská ulice v úseku od Znojemské kolem City Parku přes Brněnský most a křižovatku s Kosovskou ulicí až ke vjezdu do Zoologické zahrady. Cestáři budou frézovat povrch silnice a provedou sanace a drobné opravy. Poté položí novou vrstvu asfaltu. Uzavírka bude platit pro veškerý provoz, včetně dopravní obsluhy MHD. Pěší místem projdou s opatrností podle aktuální situace. První etapa potrvá přibližně 2 až 3 týdny podle postupu stavby. Následně na ní naváže další etapa směrem k Okružní. Teď už další muzika.

0: 101 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Naivita, to je takový stav, kdy se při přecházení jednosměrné ulice podíváte jen na jednu stranu.

0: Petra stále s vámi ve studiu Rádia Jihlava. Na Vysočině hygienici prodloužili dříve vydané zákazy koupání v nádrži Sedlce a v rybníku Kachlička. Více za okamžik.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: vstupují. Za chvíli zprávy, teď už další muzika.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Ekokom. Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Meteorologové vydali výstrahu před silnými bouřkami na dnešní odpoledne a večer na Moravě i ve zbytku Česka. Bouřky mohou přinést přívalový déšť, kroupy a vítr o rychlosti až 90 km za hodinu. Beze změny zůstává také výstraha před zvýšeným rizikem vzniku a šíření požárů kvůli přetrvávajícímu suchu.
0: Co se děje v kraji?
1: Sotva se obyvatelé Nového Města na Moravě otřepali z uzavírky spojené s budováním okružní křižovatky na Komenského náměstí. Stavební léto jim servíruje další dopravní omezení. V pátek začaly opravy hlavního tahu na Boskovice. Řidiči si musí obzvláště ve špičce postát před semafory v kolonách. Uvolněné křeslo v Senátu Spojených států po nečekaně zesnulém republikánovi Lindsey Grahamovi zaujme jeho sestra Darlene Grahamová. Oznámil to guvernér Jižní Karolíny Henry McMaster, jehož stát Graham v horní komoře kongresu zastupoval.
0: Sport.
1: Wimbledonská šampionka Linda Nosková je v Praze. Menší talíř za vítězství na londýnské trávě, na který měla speciální krabici, musela ukazovat při kontrole na letišti. Uvedla, že si ho zřejmě vystaví vedle trofeje za triumf na juniorském Roland Garros v roce 2021.

0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
1: Příjemné dopoledne, dámy a pánové, dneska úterní s datem v kalendáři, který říká, že je 14. července. Mimochodem, dneska je Světový den alternativ ke spalovnám. Každopádně teď máme krátce po 11. hodině a my tím pádem startujeme naše další vysílání s Fugasem na vlnách 101.1 FM. A na co všechno se můžete těšit? Tak dozvíme se třeba to, že nás čekají další parné dny.
2: Kurva, to je paržák.
1: Ale taky bouřky. Nebo si řekneme, proč lidé věří blbostem, jako třeba, že je země placatá. No a k tomu spousta dalších zajímavostí. Tak si na to všechno rozhodně počkejte, páč to určitě bude stát za to. Tak vám všem přeji dobrý den, dobrou náladu, ničím nerušený poslech, no a hned posílám první mix těch největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a právě teď jsou pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatrap, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
2: Jsem s tebou míň, než bych chtěl, ale ty jsi se mnou stále.
0: Zpěvák Václav Noid Bárta se po koncertu na zámku Sychrov ocitl pod palbou kritiky. Někteří fanoušci si stěžovali, že kvůli změně uspořádání během vystoupení přišli o svůj výhled, přestože si zaplatili místa v předních řadách. Zpěvák se nyní ozval a celou tu chybu bere jednoznačně na sebe.
3: Rádio Jihlava. Ztracenej set, to není prohraný zápas.
0: Stáří je kruté a já umřu opuštěný a chudý. Ale nelámu si tím hlavu. Tělo zatím funguje. Neskrývá obtíže Jiří Korn. Při tancování musíte mít napnuté všechny svaly. Ale když zpíváte, musíte dýchat a skloubit to je opravdu náročné. Popisuje recept na svou obdivuhodnou fyzičku Jiří Korn.
3: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
4: Někdy se bojím, že nebudu bulet. Až bože zjistím, že svět ztratil kule.
0: Moje zdraví, to je složité a mé dechové záležitosti taktéž. S nimi bojuji v podstatě odmala. Odtajnil Štěpán Kozub obtíže, kvůli kterým skončil dokonce až ve špitále. Plíce mi úplně vypnuly a pracovali jen trošku. Takže jsem musel na 3 dny přerušit práci. Měl jsem strach, že umřu. Doktor, který mě pak z toho dostal, mi řekl, že bylo za 5 minut 12.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jak to, že tvůj syn tak rychle roste? To je jednoduchý. Každý měsíc mu na stole zvedneme monitor počítače o 3 až 5 cm výš.

0: Krásný den vám od mikrofonu Rádia Jihlava přeje Fugás. Dneska je 14. července a tak se můžeme podívat do kalendáře, kdo má dneska svátek. Jsou to Karolína, Karla, Lota a Šarlota. No a za bolševika se tento den slavil jako Den stavbařů. Tak přejeme všem oslavencům a oslavenkyním všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
1: Hravé léto na Rádiu Jihlava.

0: hledáme signál.
1: Jste dámy a pánové dobře naladění na vlny 101.1 FM a posloucháte úterní dopolední program Rádia Jihlava s Fugasem. No a já teď mám připraveny pro vás dvě pranostiky platné pro ten dnešní den. Jedna říká, slunce o svatém Kamilu má velkou sílu. Nebo když má svátek Šarlotka, dozrává nám šalotka. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
2: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Dva Češi se ocitli v chorvatském vězení poté, co si podle policie přivlastnili kabelku s více než 45 tisíci eury, kterou našli na zemi ve městě Mali Lošiň. Soud jim nařídil předběžnou vazbu, aby nemohli utéci. Stanovil také, že si vazbu může každý v průběhu řízení nahradit složením kauce ve výši 3200 eur.
0: Jihlava aktuálně.
1: Nemocnice Jihlava rozšířila služby pro veřejnost o nový sběrný box na nepoužitelná léčiva. Je umístěn před vstupem do nemocniční lékárny a lidé do něj mohou bezpečně odkládat léky, které už nepotřebují nebo jim skončila doba použitelnosti. Francie dnes slaví výročí dobytí Bastily. Státní svátek doprovází tradiční vojenská přehlídka v Paříži, které se kromě francouzského prezidenta

0: Prezidenta Emmanuela Macrona účastní i členové tzv. Koalice ochotných, včetně českého premiéra Andreje Babiše. Sport. Česká tenistka Sára Bejlek potvrdila na úvod turnaje v Aténách roli favoritky a po výhře 6-0 a 7-5 nad Slovenkou Viktorií Morvajovou postoupila do druhého kola. Vít Kopřiva v roli 8. nasazeného hráče opustil turnaj v Umagu hned v prvním kole. S domácím Chorvatem Dinem Prižmičem prohrál 1-6 a 3-6.
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Tak máme, dámy a pánové, lehce popolední, no a Fugas vás i v tomto čase vítá při dnešním poslechu Rádia Jihlava. Už za malou chvíli si řekneme další recept a taky se dozvíme, kdo pak nám to dneska slaví narozeniny. Tak i dál poslouchejte naše vlny a už za chvilku se dozvíte víc. No a mezi tím vychutnávejte další hity na vlnách Rádia Jihlava.
1: 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým

0: odpověď skrytá.
1: Posloucháte, dámy a pánové, vysílání Rádia Jihlava s Fugasem, který má pro vás připraven další recept. Dneska to budou kuřecí špízy na grill. Maso nakrájíme na kostky a dáme ho do mísy. Do druhé misky pak dáme kečup, olej, třený česnek, šťávu z citronu, bazalku, pepř, kmín, nějaké to koření a všechno promícháme. Pak to také promícháme s masem a necháme to v lednici odležet nejlépe den nebo dva. Ráno pak před grilováním maso vyndáme, anglickou slaninu nakrájíme na kostky a pak už jen tak na střídačku napichujeme na špejle. Polejeme zbylou marinádou, která nám zůstala v míse, a všechno vrátíme zpátky do lednice ještě na chvíli odležet. No a pak už můžeme grilovat.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V noci v hotelu někdo silně tluče na dveře. Probuzený se ptá: kdo je tam? Hotel hoří! To jste se spletli, já nejsem hasič, já jsem host.

0: Posloucháte polední program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Ode dneška bude na několik týdnů zavřeno záchytné parkoviště P plus R Romana Havelky pod mostem 1/38. V místě nebude možné parkovat. Parkoviště zde dostane úplně nový asfaltový povrch.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Posloucháte polední vysílání Rádia Jihlava. V tomto týdnu by se mělo oteplit a nejvyšší denní teploty by se měly dostávat nad 30 stupňů. Po suchém období pak do Česka by měly také přijít bouřky, které by však mohly být místy až nebezpečně silné. Po celý týden se budou objevovat zejména odpolední

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkné odpoledne. Český hasičský tým by měl do Řecka, kam vyrazil dnes ráno z Brna, dorazit zítra večer. Od čtvrtečního rána se zapojí do činnosti. V okolí města Patra na Peloponéském poloostrově bude držet pohotovost v oblasti ohrožené požáry v přírodě.
0: Jihlava aktuálně.
1: V Jihlavě začala oprava páteřního průtahu městem. Od pondělí se uzavřely ulice Hradební a Brněnská v úseku od ulice Znojemské okolo City Parku, přes Brněnský most a křižovatku s Kosovskou ulicí až ke vjezdu do zoologické zahrady. Místem neprojedou auta ani vozidla hromadné dopravy, která vynechá 6 zastávek. Případů sexuálně přenosných chorob napříč Evropou přibývá. Například počet nemocných kapavkou stoupl od roku 2015 o více než 300%. Nejčastější infekcí jsou pak chlamydie, které výrazně zvyšují riziko neplodnosti.
0: Sport.
1: Fotbalisté Francie a Španělska se dnes od 21 hodin utkají v úvodním semifinále mistrovství světa. Mírným favoritem je výběr Francie. Obhájci stříbra mohou postoupit do finále po třetí za sebou. Postupující se v něm utká s vítězem středečního zápasu mezi Anglií a Argentinou.
0: Rádio Jihlava.

0: 101.1 FM.
1: Jsme tady s vámi.
2: 13. hodina je za námi, dámy a pánové, a my samozřejmě pokračujeme dál. A to v našem úterním odpoledním vysílání s Fugasem na rádiu Jihlava. No a nás v následující hodince čeká spousta pohodové muziky. Taky třeba bulvární okénko a v něm se dozvíme něco o proměně herečky v herce. Takže na to určitě počkejte a nenechte si to ujít. Já vám všem přeji krásné odpoledne a posílám další hit.
1: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Kdysi to byla krásná herečka. Dneska je to svalnatý chlap. Elliot Page překvapil proměnou. Vítejte v bulvárním okénku. Hollywoodský herec Elliot Page opět rozvířil sociální sítě. Na nových snímcích zapózoval bez trička a ukázal svou postavu, na které je vidět, že tráví hodně času v posilovně. Z někdejší drobné herečky je dneska svalnatý chlapík s vyrýsovaným hrudníkem, pažemi i břišními svaly.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ale já jsem nebyl opilý, ospravedlňuje se šofér u soudu. Já jsem se jen trochu napil. No tak to je něco úplně jiného, odpovídá soudce. Tak já vás tedy neodsuzuji na měsíc do vězení, ale jenom na 30 dnů.

0: Posloucháte úterní odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem a máme dneska 14. července. Mise Artemis 2, která skončila a vrátila lidstvo na dosah měsíce, byla kolosální podvrh. Všechna videa, fotky i články jsou jen produkty spiknutí mocných. To si někteří lidé skutečně myslí. A zjevně jich není málo, protože snad v každé internetové diskuzi k tématu se najde někdo, kdo tvrdí, že nevěří v kulatost Země nebo v existenci vesmírných letů. Ale proč lidé věří takovým nesmyslům? No je to jednoduché. Prostě proto, že v pravdu věřit nechtějí. Sociální sítě navíc umějí vybudovat komunitu kolem čehokoliv. Někdy se tomu říká syntetická realita. Lidé prostě považují za realitu to, co často sledují.
1: Nejpohodlnější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte úterní odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem dneska s datem 14. července. Nicméně čas je neúprosný a já už se s vámi musím na dvě hoďky rozloučit, protože je připravena moje kolegyně Katka. Takže se na vás budu těšit znovu v 16 hodin. Mezitím užívejte Rádia Jihlava a čau vás Fugas.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezké úterý. Vězni v Česku dostanou telefony přímo do cel. Doposud zavedené volání ze společenských místností pod dohledem dozorce se stane minulostí. Nový komunikační systém má zjednodušit provoz ve věznicích a ulevit personálu. Hovory má hlídat umělá inteligence. Díky tomu dostanou odsouzení na volání až trojnásobek času.
2: Jihlava aktuálně.
3: Prezident Petr Pavel v trůním sále Pražského hradu jmenoval Zdeňka Horáka rektorem Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Horák se funkce ujme 24. července a školu povede do července 2030. Akademický senát školy ho zvolil letos v lednu, byl jediným kandidátem. Zvolen byl už podruhé, funkce rektora se ujal v červenci 2022. Úřad Evropského veřejného žalobce zahájil trestní řízení kvůli vyplácení dotací holdingu Agrofert. Reaguje tak na trestní oznámení, které v únoru podali Piráti kvůli údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Žalobci prověřují mimo jiné politiky a úředníky, kteří vyplácení dotací umožňují.
2: Sport.
3: Norské fotbalisty po návratu z mistrovství světa, kde postupem do čtvrtfinále dosáhli historického úspěchu, vítalo v Oslu více než 100 000 fanoušků. Reprezentaci severské země, která v boji o postup do semifinále podlehla 1-2 v prodloužení Anglii, ve svém paláci večer přijal král Harald V.
2: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Ladíte Rádio Jihlava, Katka vám přeje pohodové úterý. Prezident včera jmenoval Zdeňka Horáka rektorem Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Víc už za moment.
2: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a za...

odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Prezident Petr Pavel včera v trůním sále Pražského hradu jmenoval Zdeňka Horáka rektorem Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Horák se funkce ujme 24. července, školu povede do července 2030. Akademický senát školy ho zvolil letos v lednu, byl jediným kandidátem. Zvolen byl už po druhé, funkce rektora se ujal v červenci 2022. Ceremoniálu se zúčastnil i ministr školství Robert Plaga. Teď ale z Rádia Jihlava další hity, přejeme krásný den.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Skutečný muž vždy dosáhne toho, co chce. Jeho žena.

0: Posloucháte rádio Jihlava, Katka přeje pohodové odpoledne. Náměstí v Telči v sobotu zaplnilo 60 předválečných automobilů. Buďte s námi, mám podrobnosti.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Náměstí Zachariáše z Hradce v Telči v sobotu zaplnilo 6 desítek předválečných automobilů. Majitelé vozů s nákladními plechy projeli 3-kilometrovou trasu, jejich jízdu sledovali stovky lidí. Nejstaršímu automobilu bylo 120 let. Setkání veteránů mezi dvěma branami po 11. návazí na původní prvorepublikový závod, který se v Telči jezdil. Teď ale zpátky hitům Rádia Jihlava.
1: Tiskáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k
2: vám. Vyším Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s půrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vyměné elektro už dnes. Když byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Meteorologové vydali výstrahu před silnými bouřkami na dnešní odpoledne a večer na Moravě i ve zbytku Česka. Bouřky mohou přinést přívalový déšť, kroupy a vítr o rychlosti až 90 km za hodinu. Beze změny zůstává také výstraha před zvýšeným rizikem vzniku a šíření požárů kvůli přetrvávajícímu suchu.
0: Co se děje v kraji?
1: Sotva se obyvatelé Nového Města na Moravě otřepali z uzavírky spojené s budováním okružní křižovatky na Komenského náměstí. Stavební léto jim servíruje další dopravní omezení. V pátek začaly opravy hlavního tahu na Boskovice. Řidiči si musí obzvláště ve špičce postát před semafory v kolonách. Uvolněné křeslo v Senátu Spojených států po nečekaně zesnulém republikánovi Lindsey Grahamovi zaujme jeho sestra Darlene Grahamová. Oznámil to guvernér Jižní Karolíny Henry McMaster, jehož stát Graham v horní komoře kongresu zastupoval.
0: Sport.
1: Wimbledonská šampionka Linda Nosková je v Praze. Menší talíř za vítězství na londýnské trávě, na který měla speciální krabici, musela ukazovat při kontrole na letišti. Uvedla, že si ho zřejmě vystaví vedle trofeje za triumf na juniorském Roland Garros v roce 2021.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké odpoledne z Rádia Jihlava vám všem. Víme, že Jihlavská protialkoholní stanice má za sebou rekordní červen. Další podrobnosti za pár minut.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým...

Hezké úterý, jsme rádi, že posloucháte Rádio Jihlava. Protialkoholní stanice v Jihlavě přijala v červnu 153 lidí. Letos nejvyšší počet za jeden měsíc. Za první půl rok v ní střízlivělo 845 lidí. Loni za celý rok 1662. Uvedla to mluvčí nemocnice Jihlava, která je provozovatelem v Číně. Tolik novinky z našeho kraje, teď k dalším hitům Rádia.

tradiční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný, správný směr.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Lupič, dej mi tisícovku, nebo tě zabiju. Oloupený. A máte, prosím vás, zpět na 5000?

0: dopoledne, díky, že posloucháte rádio Jihlava, zdraví vás Katka. Víme, že Jihlavská zoo má nový výběh pro kočky a karakaly, buďte s námi, uslyšíte víc.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Jihlavská zoo má novou venkovní expozici za téměř 10 milionů korun. Plocha asi 120 čtverečních metrů je určena pro pouštní kočky a karakaly. Venkovní výběh je situovaný na osluněném místě, což pouštním a stepním zvířatům vyhovuje a odpovídá jejich přirozeným podmínkám. Teď ale zpátky k hitům Rádio Jihlava, přijme krásný den.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: gæt nu stupa.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Dva Češi se ocitli v chorvatském vězení poté, co si podle policie přivlastnili kabelku s více než 45 tisíci eury, kterou našli na zemi ve městě Mali Lošiň. Soud jim nařídil předběžnou vazbu, aby nemohli utéci. Stanovil také, že si vazbu může každý v průběhu řízení nahradit složením kauce ve výši 3200 eur.
0: Jihlava aktuálně.
1: Nemocnice Jihlava rozšířila služby pro veřejnost o nový sběrný box na nepoužitelná léčiva. Je umístěn před vstupem do nemocniční lékárny a lidé do něj mohou bezpečně odkládat léky, které už nepotřebují nebo jim skončila doba použitelnosti. Francie dnes slaví výročí dobytí Bastily. Státní svátek doprovází tradiční vojenská přehlídka v Paříži, které se kromě francouzského prezidenta Emmanuela Macrona účastní i členové tzv. Koalice ochotných, včetně českého premiéra Andreje Babiše.
0: Sport.
1: Česká tenistka Sára Bejlek potvrdila na úvod turnaje v Aténách roli favoritky a po výhře 6-0 a 7-5 nad Slovenkou Viktorií Morvajovou postoupila do druhého kola. Vít Kopřiva v roli 8. nasazeného hráče opustil turnaj v Umagu hned v prvním kole. S domácím Chorvatem Dinem Prižmičem prohrál 1-6 a 3-6.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Tak máme, dámy a pánové, krátce po 16. hodině, stále je úterý 14. července a Fugas už je opět za mikrofonem Rádia Jihlava a je tak připraven vám nadále nabízet informace, zajímavosti, hudbu a zábavu. Opět jsem si pro vás připravil spoustu nejrůznějších záležitostí. Třeba se můžete namátkou těšit na informace o tom, že se bude znovu řešit 127 let stará vražda, která se stala v Polné. A taky se dozvíme, co se kdy důležitého stalo právě 14. července. A další nejrůznější informace a zajímavosti na vás čekají. Tak si na to rozhodně počkejte, já všem přeji dobrý den, dobrou náladu, dobrý poslech, no a posílám další mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hitami.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladění, jste naladění na vlny 101.1 FM.
1: Policie Jihlava.
0: Minister spravedlnosti Jeroným Tejc bude rozhodovat o stížnosti pro porušení zákona ve 127 let staré vraždě, která se stala v Polné na Jihlavsku a za kterou byl odsouzený Leopold Hilschner. Podnět ke stížnosti dal advokát Lubomír Miller, který se už dříve pokusil proces s Hilschnerem neúspěšně obnovit.
1: Policie Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dirigent. Druhý trubač hraje falešně. Hlas z orchestru. Ale druhý trubač ještě nepřišel. Dirigent. No tak mu to vyříte, až přijde.

Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM a posloucháte úterní odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem. Máme dneska 14. července. No a my se můžeme podívat, kdo se kdy právě 14. července narodil. Tak třeba zpěvák Karel Gott, zpěvačka Jana Petrů, zpěvák Michal David, ale taky třeba americký herec Matthew Fox. No a pokud i vy jste se někdo narodili 14. července, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.

0: ci schowa sa pod vankúše, v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej intimite.
1: Témata, která vás baví. Rádio Jihlava.

0: Krásné úterní odpoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Ode dneška bude na několik týdnů zavřeno záchytné parkoviště P plus R Romana Havelky pod mostem 1/38. V místě nebude možné parkovat. Parkoviště zde totiž dostane úplně nový asfaltový povrch.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

mě se ztratilo. Stojím na kraji města jménem Babylon. Ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice. V taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stan. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova. Před světem na útěku, ubran novověku, novověku. Trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu. Po hlavní ulici, v šaškovské čepici, kráčí apoštol Jan. Pasáži chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký šéf. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdyby chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova. Před světem na útěku, ubran novověku, novověku. Vozíkem pojedu sám mezi regály, koupím si všechny věci, které na mě čekaly. Barvy olejovky, potápiče do sodovky, struhadlo na mrkev.

a k tomu všemu ještě v saténové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit, všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi, a ani kapka vína neukápne na podlahu, na kachlík.

dítě, které má, mě se ztratilo. Jako ptáče, které vypadlo z hnízda, má vnuk křídly a uletím všem. Má vnuk křídly a uletím všem.

0: vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Hezké odpoledne. Opoziční strany podpoří vrácenou verzi normy z pravidly o rozpočtové odpovědnosti ze Senátu. K zákonu s obnovením elektronické evidence tržeb ovšem navrhnou změny.
2: Jihlava aktuálně.
3: O víkendech a svátcích propojí hlavní turistické cíle v Jihlavě speciální bezplatná linka MHD. Jezdit bude během července a srpna každou hodinu od 9.45 do 17.30. Využít ji mohou obyvatelé města i návštěvníci. V blízkosti hotelu v Damašku, kde na dnešek nocoval francouzský prezident Emmanuel Macron, byly hlášeny výbuchy. Jednalo se o dvě exploze u hotelu Four Seasons v centru města. Macron je na návštěvě prezidentského paláce, kde ho přijal prozatímní syrský prezident Ahmad Shara. Žádné výbuchy údajně nezaslechl.
2: Sport.
3: Čeští basketbalisté po výhře v Brně nad Estonskem 75-73 do další fáze kvalifikace mistrovství světa nepostoupili. Rozhodla o tom následná večerní výhra Švédska v Lublani nad Slovinskem 88-79, po které skončili svěřenci trenéra Luboše Bartoně v základní skupině H na posledním čtvrtém místě.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Hezké úterní odpoledne, při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugás. Dneska máme 14. července, tento den nám pokračuje a my si už za chvilku dáme letní servis. Tak si na podrobné informace určitě počkejte a mezi tím vychutnávejte další hit za hitem.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio.

0: Posloucháte odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Letní servis Rádia Jihlava.
0: Letadlu společnosti Ryanair se po startu z řecké Soluně rozbilo okénko a cestujícího, který seděl nejblíž, vtáhl potlach vzduchu do okénka, v němž mu následně uvízla hlava. Pilot poté musel kroužit nad letištěm v Soluni, dokud nespálil palivo a později bezpečně mohl přistát. Zraněný cestující pak byl převezen do nemocnice.
1: Letní servis Rádia.

fontána, to bude na pořád, tak jako láska, tak jako štěstí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jak to, že tvůj syn tak rychle roste? To je jednoduchý. Každý měsíc mu na stole zvedneme monitor počítače o 3 až 5 cm výš.

0: jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM.
1: Zahrádkářský servis.
0: V polovině července na zahradě můžete sázet různé druhy rostlin, které v tomto období nejlépe dozrávají a nejlépe se jim daří. Mezi tyto rostliny patří třeba rukola, špenát, polníček, saláty jak listové, tak hlávkové, mrkev, červená řepa, řetkvičky a podobně. Tyto rostliny jsou totiž ideální pro výsev v červenci, kdy je teplota optimální pro růst i sklizeň. Při výsevu je důležité dodržovat správně podmínky, jako je pravidelná zálivka a hnojení, aby se zaručil úspěch.
1: Zahrádkářský servis.

0: Na rádiu Jihlava jsou právě teď pro vás připraveny další hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
2: Jsem s tebou míň, než bych chtěl, ale ty jsi se mnou stále.
0: Zpěvák Václav Neut Bárta se po koncertu na zámku Sychrov ocitl pod palbou kritiky. Někteří fanoušci si stěžovali, že kvůli změně uspořádání během vystoupení přišli o svůj výhled, přestože si zaplatili místa v předních řadách. Zpěvák se nyní ozval a celou tu chybu bere jednoznačně na sebe.
3: Rádio Jihlava. Ztracenej set, to není prohranej zápas.
0: Stáří je kruté a já umřu opuštěný a chudý. Ale nelámu si tím hlavu. Tělo zatím funguje. Neskrývá obtíže Jiří Korn. Při tancování musíte mít napnuté všechny svaly. Ale když zpíváte, musíte dýchat a skloubit to je opravdu náročné. Popisuje recept na svou obdivuhodnou fyzičku Jiří Korn.
3: Jenom na záda dívat. Rádio Jihlava.
4: Někdy se bojím, že nebudu bulet, až bože zjistím, že svět ztratil kule.
0: Moje zdraví, to je složité a mé dechové záležitosti taktéž. S nimi bojuji v podstatě odmala. Odtajnil Štěpán Kozub obtíže, kvůli kterým skončil dokonce až ve špitále. Plíce mi úplně vypnuli a pracovali jen trošku. Takže jsem musel na 3 dny přerušit práci. Měl jsem strach, že umřu. Doktor, který mě pak z toho dostal, mi řekl, že bylo za 5 minut

0: sebe.
1: Zatrak, zajímavosti z hudby a aktuality ze světa hudby.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Ekokom.
6: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. She was born in November.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Pěkné odpoledne. Český hasičský tým by měl do Řecka, kam vyrazil dnes ráno z Brna, dorazit zítra večer. Od čtvrtečního rána se zapojí do činnosti. V okolí města Patra na Peloponéském poloostrově bude držet pohotovost v oblasti ohrožené požáry v přírodě.
0: Jihlava aktuálně.
1: V Jihlavě začala oprava páteřního průtahu městem. Od pondělí se uzavřely ulice Hradební a Brněnská v úseku od ulice Znojemské okolo City Parku přes Brněnský most a křižovatku s Kosovskou ulicí až ke vjezdu do zoologické zahrady. Místem neprojedou auta ani vozidla hromadné dopravy, která vynechá 6 zastávek. Případů sexuálně přenosných chorob napříč Evropou přibývá. Například počet nemocných kapavkou stoupl od roku 2015 o více než 300%. Nejčastější infekcí jsou pak chlamydie, které výrazně zvyšují riziko neplodnosti.
0: Sport.
1: Fotbalisté Francie a Španělska se dnes od 21 hodin utkají v úvodním semifinále mistrovství světa. Mírným favoritem je výběr Francie. Obhájci stříbra mohou postoupit do finále po třetí za sebou. Postupující se v něm utká s vítězem středečního zápasu mezi Anglií a Argentinou.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Další úterní podvečerní hodinka vysílání Rádia Jihlava s Fugasem je před námi a v té vás čeká třeba bulvární okénko, dáme si taky pohádku, anebo se dozvíme, jaké teploty se kdy naměřily právě v tento den. Tak vám všem přeji hezký podvečer, dobrou náladu a hlavně pohodový poslech.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Kdysi to byla krásná herečka. Dneska je to svalnatý chlap. Elliot Page překvapil proměnou. Vítejte v bulvárním okénku. Hollywoodský herec Elliot Page opět rozvířil sociální sítě. Na nových snímcích zapózoval bez trička a ukázal svou postavu, na které je vidět, že tráví hodně času v posilovně. Z někdejší drobné herečky je dneska svalnatý chlapík s vyrýsovaným hrudníkem, pažemi i břišními svaly.
1: Rádio Jihlava 101.1

prořízlou pusu a srdce drsňáků jsem trhala na milion kusů.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V noci v hotelu někdo silně tluče na dveře a probuzený host se ptá: kdo je tam? Hotel hoří! To jste se spletli, já nejsem hasič, já jsem host.
2: Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny,

0: Úterní podvečer na rádiu Jihlava nám pokračuje dál a já vám v něm na vlnách 101.1 FM právě teď nabízím pohádku.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Hele, Franto, koukám, že luštíš stejnou křižovku jako já.
3: Já. Hele, už to budu mít za chvilku hotový.
2: Jo? Hele, a co jsi napsal do toho políčka? Ženská část těla na 4 písmenka, začíná to na P a končí na A.
3: No, to je přece pata.
2: Pata, jo? Aha. Hele, nemáš půjčit gumu?
1: Naslyšenou u další pohádky.

0: Posloucháte úterní podvečerní program Rádia Jihlava. Fugas vám všem přeje hezký podvečer, je 14. července a my se teď podíváme do pražského Klementýna, jaké hodnoty naměřili a zapsali tamní meteorologové, kdy právě v tento den. Tak nejtepleji bylo 14. července v roce 2010, kdy bylo 35,4. Nejstudenější 14. červenec byl v roce 1890, to bylo 8,8. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 zapsán pod hodnotou 19,9. No a s touto informací pro dnešek se Fuga sloučí. Přeji vám hezký zbytek úterního večera strávený s Rádiem Jihlava a těším se zítra v 11 hodin dopoledne. Do té doby, čau bas Fugas.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: This is waterfall of human tales.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký den. Meteorologové vydali výstrahu před silnými bouřkami na dnešní odpoledne a večer na Moravě i ve zbytku Česka. Bouřky mohou přinést přívalový déšť, kroupy a vítr o rychlosti až 90 km za hodinu. Beze změny zůstává také výstraha před zvýšeným rizikem vzniku a šíření požárů kvůli přetrvávajícímu suchu.
2: Co se děje v kraji?
3: Sotva se obyvatelé Nového Města na Moravě otřepali z uzavírky spojené s budováním okružní křižovatky na Komenského náměstí. Stavební léto jim servíruje další dopravní omezení. V pátek začaly opravy hlavního tahu na Boskovice. Řidiči si musí obzvláště ve špičce postát před semafory v kolonách. Uvolněné křeslo v Senátu Spojených států po nečekaně zesnulém republikánovi Lindsey Grahamovi zaujme jeho sestra Darlene Grahamová. Oznámil to guvernér Jižní Karolíny Henry McMaster, jehož stát Graham v horní komoře kongresu zastupoval.
2: Sport.
3: Wimbledonská šampionka Linda Nosková je v Praze. Menší talíř za vítězství na londýnské trávě, na který měla speciální krabici, musela ukazovat při kontrole na letišti. Uvedla, že si ho zřejmě vystaví vedle trofeje za triumf na juniorském Roland Garros v roce 2021.
2: 101.1 FM. Vaše jednička z Česka.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dirigent. Druhý trubač hraje falešně. Hlas z orchestru. Ale druhý trubač ještě nepřišel. Dirigent. No tak mu to vyříte, až přijde.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
2: Ekokom.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Svobodní muži netuší, jaké štěstí je být ženatý. Teda oni to ženatí také netuší.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Lupič, dej mi tisícovku, nebo tě zabiju. Oloupený. A máte, prosím vás, zpět na pětitisícovku?

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ono se pořád říká výchova kladným příkladem, ale praktikuje se to málo. V různých těch černých kronikách čtete, kdo se kam vloupal, co ukrad, co rozkrad. Ale abychom lidem ukázali člověka, který nekrade, to jako by bylo nad naše síly. Já jsem takového člověka náhodou objevil a chtěl bych vám ho představit. Je to pan Leopold Brašnář. Se posaďte. Pane Brašnáři, já nejprve vylíčím, čeho jsem byl svědkem. Kdybyste šel blíž ke mně tam. Tak. Šel jsem onehdy zahradním městem tou Jabloňovou ulicí a tu jsem si všiml, že pan Brašnář nastupuje do svého parkujícího automobilu Škoda 120.
2: L. Prosím? 120 L.
1: Aha, 120 L, pardon. A pan Brašnář, když nastupoval, tak si všiml, že mu chybí stěrače. Je to tak?
2: Někdo mi je ukrad.
1: Ano.
2: Já totiž si normálně stěrače sundávám, protože mám strach, že mi je někdo ukradne, že jo? Ale myslel jsem si, že za takovou krátkou chvilku mi je někdo neukradne, on mi je někdo ukrad.
1: Jako sudělá. Já jsem vás tak pozoroval, co to s vámi udělá, a vy jste si pro sebe něco brumlal. Co jste si to říkal? Mohl byste to tady říct?
2: No, to bych nemohl tady.
1: Ale pak mě připadalo, že jste se naštval, přibouchl jste rázně dvířka svého auta a vykročil jste tou Jabloňovou ulicí směrem k obchodnímu domu Cíl. Proč jste tak cílevědomě vykročil? Vy jste snad chtěl v tom obchodním domě koupit nové stěrače?
2: Ne, stěrače ty se nedostanou v obchodním domě, ty se nedostanou v mototechně.
1: A kam jste to tedy šel? Nebo proč jste odešel od auta?
2: Tak já jsem si vzpomněl, že jednomu mýmu kamarádovi, já ho tady nebudu jmenovat, se stala podobná věc, taky mu někdo ukradl stěrače a on se nerozmýšlel a ukradl hned dvoje zase.
1: A co vy si o tom myslíte, o takovém jednání?
2: No, tak já si myslím, že dvoje brát neměl. Protože když někomu někdo veme jedny, víte, tak je to vlastně, to je vlastně takový koloběh. A když někdo potom veme dvoje, tak se vlastně ten koloběh poruší. No a museli by se vyrábět stěrače nový.
1: Ale vy jste šel kolem dvou zaparkovaných aut a ani jednoho stěrače jste se nedotkl. To je pravda, že?
2: No tak ty jedny, ty byly napevno, ty nebyly odundávací. A ty druhý, no ty by bejvali šli.
1: Pane Brašnáři, já jsem vás pozoroval. Vy jste se tak jakoby zamyslel, připadalo mi, že jste zaváhal, ale pak jste vykročil zpátky ke svému vozu. Tady, myslím, byl ten uzlový moment, kdy v panu Brašnářovi zvítězila ta smysl pro poctivost.
2: No tak já jsem si vzpomněl, že i osobní auto, když nemá na dvířkách nějakou firmu, může být auto služební, víte? A to jsou potom daleko větší tresty, když ho okradete, než když okradete soukromníka, že jo? Potom rozkrádačka normální.
1: No, prostě, ale to jistě nebyl hlavní důvod, proč jste ty stěrače neodcizil.
2: No tak hlavní důvod byl, že už ten největší stek mě vlastně přešel. A potom ta představa, že by to auto mohlo být služební, to jsou potom strašný pálky.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Shine bright like a diamond.

Der ven, dej si říct. Z paravanu dál stavíš svoje skrýše, plánuješ a buduješ a stejně víš, že dál jen zkoušíš hrát.

Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ahoj. Co? Nic. Ahoj. Pojďte, uděláme si to tady pěkný dneska. Pojďte ještě jedno. Ahoj.
2: Ahoj.
1: No ne, pojďte. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Jo. Já jsem rád, že vás tady spousta těch, kteří máte rádi country, western, hudbu, music. Především vítám ty z vás, kteří sem přijeli na představení vlastním kamionem. Vy, řidiči traku, trakeři, vy mi asi budete líp rozumět, než vy netrakeři, že víte dobře, jste tak jako já, co to je za pocit mít za sebou 2000 milí bez zastávky a vědět, že před sebou máte další 2000 milí bez zastávky a kolikrát byste chtěli třeba zastavit, tak se vyčurat. Ale při představě, že byste museli zastavit, otevřít kabinu, vyprout hydrauliku, přestřípnout plombovacíma kleštěma svodidla, jít do pole, tam se vrátit plombovacíma kleštěma, si zapnout kaloty, zase svázat svodidla, obejít návěs, zapnout hydrauliku, nastoupit a teprve pak jet dál. Jedete radši rovnou dál, co? Ale pozor, znám chlapa, který to dokázal. Jmenoval se Jack Jack. A nejen to. Jednou mu dali za úkol, aby převez 2 tuny zkaženého masa ze západního pobřeží až na východní. Řekl mu, Jacku, to maso dovezeš tak zkažený, jak zkažený je. Jenže Jack Jack jel tak rychle, že to maso dovez čerstvý. Poslechněte si, jak to bylo s Jackem Jackem, když se jeho osud navršil.

0: taková kontrolní otázka. Nesvítili tam náhodou takový červený světýlka?
1: Svítili. Červený, oranžový a na zelenou jsem šel.
0: Já nemyslím semafory, vevnitř jestli nesvítili červený.
1: Vevnitř svítili jenom červený. No,
0: pak to je jasný, tak já vám poradím. Příště, až vás vezme ten Hexenschuss, jo, tak běžte, upalujte dobu a řekněte manželce, ať vás našlape. Rozumíte?
1: No.
0: A máte.
1: To
0: máte.
1: Bych mohl.
0: No?
1: To bych mohl. Lidi od nás říkají, že prý ona šlape nejlíp z celý ulice.
0: Hlavně, že je přičinlivá.
1: No to tak ona je. Jo, ona je taky právě ty masáže dělá. A nejvíce zajímavé tyhle ty T.I.R.
0: T.I.R. Tyráci.
1: No, a ona to má moc, prosím vás, ta je tak zatížená.
0: No, neříkejte.
1: No jo, ona, prosím vás, teď, no dneska například už volala několikrát, že prý má v sobě už 10 Turků, jo. Ty nervy toho logru, to kafe, víte, furt kafe, 10 Turků a 2 bavoráky na spláchnutí. Na žaludek zase. Nervy, vyčerpanost a pak to musí takhle to, no. Od rána neměla v ústech snad jednoho Taliána, jestli. Prosím vás, to je moc.
0: No to je moc, to je moc.
1: To je moc, to je přetažená. Je přetažená.
0: Přetažená, no já taky už
1: mám nervy.
0: Je
1: přetažená a zatížená.
0: Zatížená, no já mám taky nervy, taky svoje. No s masážem, ale naštěstí, tady mi kamarád říkal, že jdu, abych zašel za nějakou paní Kadeřábkovou.
1: Cože?
0: No tadyhle hned vedle je to
1: Kadeřábková.
0: Dušní 12 nebo
1: Kadeřábková.
0: Kadeřábková.
1: No to mě něco připomíná.
0: Vlasta Kadeřábková.
1: To by mohla být docela dobře moje žena. No to víte, že jo, to bude asi ona, teď já...

Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jaké máte psání?
2: Oni mi říkali, že se mám hlásit tady v baru u Černýho Piráta. To jste vy?
1: Ano, to jsem já. Jo. Posaďte se.
2: Děkuju, já jsem Hlusvisiák. Hlusvisiák, mé jméno.
1: Mě.
2: Tak to jste vy, Černý Pirát.
1: No.
2: Safra, vypadá to tak jako, spíš jako normální český vidřiduch.
1: Co pak jste nám přines?
2: No, tak já bych chtěl mluvit s panem vedoucím.
1: To jsem já.
2: Jo, tak to jste taky vy.
1: No.
2: Safra, člověče, vy jste samá funkce. Kolik vám dělá penze?
1: Já přece ještě nejsem penzi.
2: Ne, tak do ní teprve marodíte, víte?
1: No, Krista pána, proč myslíte, že marodím?
2: No, já vypadat jako vy, tak na to beru úrazovku.
1: Tak podívejte se, co jste si psal.
2: Já jsem tu na to místo toho Vrátnýho, jo?
1: A tak, vy jste si podal žádost na ten konkurs.
2: Ano, ano, ano.
1: Ale to nejdřív musíme posoudit vaše schopnosti.
2: Ale to je nesmysl. Moje schopnosti můžu posoudit jedně já sám a moje stará. Jenomže ta je bere z úplně jiný stránky, víte? Vy mi rozumíte, vy jste mužské, víte?
1: Tak vy si věříte.
2: Drahý pane, kdybych si neměl věřit já, kdo už by mě měl věřit?
1: No tak dobře. Tak vy se ucházíte o místo Vrátného v našem podniku.
2: Ano.
1: No tak to vám musím položit nejdřív několik otázek.
2: No, mě a proč?
1: No kvůli orientaci.
2: A tak, jo.
1: Abyste věděl, co vás tady čeká.
2: Ano.
1: Jsou vám známy práva a povinnosti Vrátného v baru?
2: No tak to zrovna ne, v baru ne, ale jsou mi známá práva a povinnosti ve sběrných surovinách.
1: No dovolte.
2: No a to je to samý, helejte. Hodit na váhu, zapsat na papírek trojmo.
1: No počkejte, přece byste nechtěl naše hosty házet na váhu.
2: No teda házet ne, to já už je ukecám, oni tam půjdou sami. Já je ukecám, já umím strašně kecat.
1: A proč by chodili na váhu?
2: No aby jsme zjistili, v okolí budou lehčí, až budou odcházet, víte?
1: Nesmysl, vážit se nebude.
2: No prosím, jak chcete, vy jste vedoucí, ano. Ale šacovat je můžu, ano?
1: No Krista pána, jak byste je mohl šacovat?
2: No jak takhle, helejte.
1: No počkejte, co to děláte?
2: No vidíte, jak, no, mi, to, jak, jak to mi to šlo. Koukejte, co jsem vyšacoval. Safra, to je fotografie.
1: No.
2: Páni drazi. A to je vaše vnučka?
1: Ale ne, to je dcera, mé přítelkyně. Ale
2: tadyhle druhá fotografie, a to je zase vnučka vaší dcery, ne?
1: Ale
2: tohle,
1: no, já nevím.
2: Safra,
1: a patrně, ano.
2: Jo, a že se neoblíkne, když se nechá fotit, necudá.
1: Pošte! Ale dovolte, to je na pláži, v Rumunsku, no, na pláži.
2: A ten dědek vedle, to je Rumun?
1: To jsem přece já.
2: To jste vy, je. Že vám nedali aspoň čepičku.
1: Ale naše hosty rozhodně nemůžete tady šacovat.
2: Aha.
1: Mohl by z toho vzniknout skandál. Takový host by si toho mohl všimnout.
2: Jak toho, co pak odsud je někdo střízlivej?
1: No ano, taky se stávají takové případy.
2: Tak to neplníte plán, víte?
1: Ale ano. Ale podívejte se, přijde pán s dámou.
2: Ano.
1: Pán se patřičně setne.
2: Jo.
1: Ale dáma si jakž tak zachová ještě přehled.
2: No jo, ženský jsou bestie. To já znám z domova tohle. Helejte, když mi kluk skočí pro 2 litry piva, tak mi ho růžena celý vypije. No jo, ale v restauraci si dá jenom limonádu, víte, aby se udělala hezkou a já, abych vynikl z té horší stránky.
1: No, tak...
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mám rád zvířata. Zbožňuji i půlku koně ve svém mopedu. Proto jsem se rozhodl navštívit svého bratra Simeona na venkově. Navštívil jsem se svým vozidlem benzinovou pumpu. Tam jsem pravil: dejte mi půl litru benzinu. Učinili žádané. Vyndal jsem zápisník a počítal. Pak jsem pravil: dejte mi ještě 2 deci. Učinili žádané. Počítal jsem. Posléze jsem pravil: dejte ještě malou štamprdli. Personál se počal diviti. Já jsem pravil: nic se nedivte. Mám to vypočítáno přesně k bratrovi. Neumím to zastavit. Mopedové přistání se povedlo. Bratr Simeon nebyl doma. Tu jsem se rozhodl, že ho překvapím. Ukryl jsem se do bílé skříně v kuchyni. Čekám hodinu, Simeon nikde. Čekám 2, Simeon nikde. Pojednou se na krajinu snesl čarovný podvečer. Vznešené ticho. Nikde ani ptáček nezacvrdlikal, ani větvička nezachroustla, ani slavík nezatloukl, ani šťovík nezakyselil. Vznešené ticho. Z toho ticha mě pojednou začalo mraziti. Pak mě přišečí bratr Simeon z bílé skříně vyndal. Byla to lednička.
0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými

říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Co, tak co, pane Švejnoha?
2: Dobrý den, pane Velíček.
1: Dneska nenadíráte?
2: Pak, dneska se mi nechce, já tady mám zajímavý čtení.
1: Něco napínavýho?
2: No, to ani ne, já tady mám takovou knihu Astrologie.
1: Astrologie?
2: Jo.
1: Astrologie, no jo, to já znám, to je zajímavý, no jo. To je takový to čtení, jak se člověk dozví, proč se narodil a tak, že jo. A když umře, tak se dozví, proč umřel a takový, no jo, to je zajímavý.
2: No tak ty... zrovna takhle to není, víte.
1: Ne?
2: Ale tady stojí takové, jako třeba, jaké kdo má vlastnosti, jaký osud ho čeká, víte, a tak podobně.
1: A jo, věci. A to by mě taky zajímalo se dozvědět, jaký mě čekají vlastnosti. To byste mě mohl z toho něco přečíst.
2: No to já vám rád přečtu. Pojďte, já vám to, když vás to zajímá. Ještě,
3: no jo, poví mě to nezajímalo, to no, víte, že jo.
2: Posaďte se tady a já vám přečtu.
1: Samozřejmě, že je to zajímá, člověk taky rád někdy nakoukne sám do sebe, že jo.
2: No jo.
1: Poněvadž lidi se nesnají, víte? Ale lidi jsou potvory, vám řeknu.
4: Myslíte?
1: Věřte mi to, já to vím podle sebe.
4: Tak, já vám teda přečtu, ale napřed mi řekněte, kdy jste se přesně narodil?
1: No tak přesně to bylo, to bym náhodou přesně, protože to přesně na den mých narozenin, víte? A je to přesně 6. září, nějak po obědě, myslím, že to bylo, nebo po kafi, nebo tak,
4: tak nějak. To jste, myslím, bík.
1: Cože jsem?
4: Bík, myslím, že budete.
1: Bík, jako bejk, já?
4: No.
2: No to, to bych ani neřekl, snad za mladá ještě, že jo, ale... Dneska už, bohak, to už to
4: ne... Počkejte, ne, vy, myslím, budete pana.
1: Pana, já?
4: No jo, určitě jste pana.
1: Prosím vás, to už kor, ne. Jsem byl 3x ženatý, prosím vás.
4: Ale ne, pana to znamená, jako že jste se narodil ve znamení pany, víte?
2: Jo, takhle, no tak to je možný, no, ale tak... jak se tohle znamení ke mně dostalo, to teda nevím, co se...
4: Tak napřed se podíváme, co tady stojí o vaší minulosti.
1: Ano, jako z dřívějška, že jo?
4: Jo, tak tady stojí, že vy jste například jako dítě a chlapec mýval hodně smůly a teprve ve vašich 20 letech se vám tato smůla protrhla.
1: No jo, a víte, že by to mohlo souhlasit tohleto?
4: Jo.
1: Smůlu.

0: nějakém smolném období.
1: No jo, no to je pravda. Mě teď facka jedna smůla za druhou.
0: No jo, a taky tu stojí, že byste teď v tomto období nikomu neměl nic půjčovat.
1: Půjčovat nic?
0: No.
1: Tak jo, počkejte, no jo, to je pravda. No vidíte, to jsem měl vědět dřív, tak se mi tohle nestalo.
0: Co pak, půjčil jste někomu peníze?
1: Ale peníze ne, no ale půjčil jsem kamarádovi na 14 dní manželku, víte? A když mě vrátil, tak vám neměl ani korunu.
0: No takhle to tu není míněno.
1: No, ale ten směr to má, víte, no. Tak trošku. No a to mě zajímalo, co tam ještě všecko o mě teďko stojí.
0: No, stojí tady ledacos například. No. Taky tady stojí, že by se vám v tomhle období mohlo nějaké onemocnění stát nebezpečným.
1: Onemocnění?
0: No jo.
1: No jo, vlastně ano, to taky souhlasí, onemocnění.
0: Jo, vy jste teď něco s onemocněním nebezpečného prodělal.
1: No ano, já jsem nebezpečně, jsem onemocněl na rýmu.
0: Dejte pokoj.
1: No jo.
0: Dostal jste rýmu.
1: Dostal jsem onemocnění rýmy, ale nebezpečně, víte? No představte si, já jsem měl z rýmy, jsem měl tady úplně rozříznutý čelo.
0: A dejte pokoj, z rýmy rozříznutý čelo.
1: Z rýmy, ano.
0: Jak je to možný?
1: No smůla, no. Já jsem takový smolář, no podívejte, když někdo má rýmu, že ho může kejchat, jak chce, nic se mu nemůže stát, jo?
0: No, co by se mu taky mělo stát při kejchnutí?
1: No vidíte, a já jsem kejchnul akorát ve chvíli, když jsem stál před skleněnýma dveřma.
0: No jo, no, no tak to teda je opravdu smůla.
1: No vidíte, to, jo, to souhlasí no. Všecko.
0: No, jo.
1: No to by mě, ale to nebylo všecko, to se mě stala ještě jedna taková věc.
0: Taky s onemocněním?
1: Taky, ale zase ne s rýmovým, nýbrž se zubním, víte, zubní onemocnění. Zkrátka jsem se, chtěl jsem si dát vytrhnout zub, víte? No. A jeden známý mě poradil, řekně, že zná takovou metodu, jak si ten zub člověk může vytrhnout sám.
0: Ale kde víte? Pak to je lepší jít k doktorovi?
1: No jo, no víte, a on povedal, že si má vzít takový provázek, s tím jedním koncem přivázat ten zub, říkal ten druhý provázek, ten druhý konec přivázat na kliku otevřených dveří, víte? A pak pověla jednoduše, dveře přibouchneš a zub je venku, víte?
0: No, takovýhle rady jde pán.
1: No, vidíte, a já to já jsem tak udělal, přivázal jsem ten zub tak a na druhou, na tu kliku a zrovna, když jsem ty dveře přibouch, tak přišla do dveří manželka.
0: Jej, a co bylo?
1: Ale co bylo, co mám pověla, tam ten zub mám furt ještě. A manželka má tady vepředu všechny venku.
0: No, to je vidět, že máte to smolný období, no. Počkejte, ještě tady koukám. Tady například stojí, a to si radši taky dejte pozor, že by vám nějaké špatné pochopení mohlo přinést velkou nepříjemnost.
1: Špatný pochopení?
0: Jo.
1: No jo, vlastně ano, to se mi taky stalo už.
0: Nějaká nepříjemnost?
1: No ano, to jak tohle souhlasíte, neuvěřitelné.
0: A jaká nepříjemnost se vám stala?
1: No představte si, byl jsem pozvaný na takovou party jako.
0: Jo.
1: Víte?
0: Jo.
1: No, dostal jsem pozvánku a na té pozvánce stálo prostě, že se koná ta party a tak a že se tam má přijít jenom s bílou kravatou. Víte?
0: Jo, takový nějaký originální nápad.
1: No,
0: víte?
1: Originální, divný, takový hloupý nápad. No nic, já jsem si tu bílou kravatu koupil, víte, a šel jsem tam, jak to stálo na té pozvánce, že jo, stálo tam jenom s bílou kravatou.
0: Jo.
1: A já vám tam přijdu s tou bílou kravatou a všichni ostatní tam byli oblečený.
0: No. No to je právě to, co jste špatně pochopil.
1: No asi, že jo.
0: No.
1: To by mě zajímalo, co tam všechno ještě za mě čeká.
0: No já, jestli chcete, já vám tu přečtu ještě ledacos, abyste věděl, na čím máte dávat pozor.
1: No jo, ale počkejte, teď konej moment, mě nějak rozbolelo břicho, já totiž to budu mít asi z toho koně, já nevím.
0: Z koně? Vy jste jet nějakého koně?
1: Ale ne, já jsem ho nejet, já jsem ho ošetřoval a krmil.
0: A z toho vás bolí břicho?
1: No jo, ale tak bylo tak, já byl u známých a oni tam mají koně a ho krmila, tak. Vy jste nevěřil, jaký kůň, jaký to je záludný zvíře.
0: Prosím vás, kůň záludný?
1: Ano.
0: A co se vám přihodilo?
1: Ale já nevím, jestli vám to stačí dovyprávět. No zkrátka jsem toho koně krmila tak a koukám, on takový byl nějaký smutný a tak nafouklej, víte, nic nežral, taky už dlouho nepustil žádnou koblihu na zem. No já jsem to řekl tomu mimo známému, že to je nafouklej a to s tou koblihou a tak. Ne. A on mi dal takový prášek a řekl mi, abych si ten prášek dal takhle do ruky, víte, abych si ho nasypal do ruky, tu ruku, abych dal koni takhle to před čumák a fouknul do toho, víte?
0: Jo.
1: No já jsem, já budu muset jít,
0: počkejte, dopovídejte to, když už jste začal.
1: No já jsem to tak udělal, zkrátka dal jsem tu ruku, já co vám mám povídat, a přišel domů a běhavku a strašný, no to je bolení strašný.
0: A jak
1: no,
0: je to možný a z čeho?
1: Ale z čeho, ten kůň fouk dřív. Nejpohodový.

kartu, když při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky. A dříve, než mě přijme svatý Petr u komise, básníkům české země chtěl bych uklonit se. A kdyby se

kníži, četl jsem si ruskou verzi Lumanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Bože, bože, kdy to utrpení skončí.
2: Líbám, že ty vás tak rád. Dobrý den, dovolíte prosím, jste volno. Děkuji vám. Tralalala, tralalala.
1: Promiňte, že jsem tak smělý. Vy v tom máte vodu z pramene.
2: Z pramene? Člověče, tam nemají ani sodovku. Tohle to je z vřídla, to je vřídelní.
1: Z lázeňské, jo?
2: Jak to tam na kolonádě tak gublá,
1: no, tak víte? Proč si nepijete?
2: Prosím vás, copak tohle se dá pít? Ty to chutná jako stará vejce smažená na čpavku. A zalitá kysličíkem siřičitým.
1: Ano, ano, ale no. Je to zdravý.
2: No, zdravý pro churavý.
1: No co pak vy nejste churavý? Jo,
2: to by mi tak ještě scházelo při mých starostech.
1: No tak co děláte tady blázník?
2: Pojďte sem. No? Tak ty si to pro sebe.
1: Ano.
2: Mám tady rande. No rande. 40. Blondýna. Mašina.
1: Počkejte, jaká mašina?
2: Taková aerodynamická. Jen to rozjet.
1: Vy jste strojvedoucí?
2: Ne, já jsem jenom vedoucí. No a protože na to mám, tak jsem si vyrazil za hranice všedních dnů.
1: Tak vy jste si vyrazil za hranice všedních dnů a přitom vypadáte hůř než v neděli.
2: Co já se cítím výborně, svátečně. A to božově.
1: No, spousta lidí se cítí výborně a zatím jsou prolezlí chorobama. No byl jste u lékaře?
2: Co bych dělal? Nikdy nebyl.
1: Nebyl? No dovolíte.
2: Prosím.
1: No já jsem si to myslel.
2: Copak?
1: Máte zbujelej žlučník.
2: Zbujelej?
1: No jo, když jsem ho nahmatal přes kaloty, tak to je žlučník jako bejk. Vegetativní změna, pane.
2: Vegetativní, ale to no, vegetuje. No. Já každému přeju. I bejkovi. I sobě. Podívejte, sobě taky přeju, vám taky popřeju, radši si cvaknout. No.
1: Dovolte, vždyť je to alkohol.
2: To není alkohol, to je becherovka. Ne. 13. pramen, no lízně, když si to dá.
1: Ani nápad, abych dopad jako vy, já se v chorobách dost vyznám. Jak vás tak poslouchám, vy máte průdušky v háji zeleným.
2: A jsou si dělali průdušky v háji zeleným, člověče.
1: No, protože máte bílý jazyk, když vás celou tu dobu pozoruju. Bílý jazyk.
2: Já, že mám bílý.
1: No, bílý.
2: Já... Co to říkáte, teď je červený jako rozpálený železo.
1: Co?
2: Krásně červený.
1: Už je zase červený. To není jazyk, to je chameleon. Já se v průduškách vyznám, s těma se byl už 5 lázních. Dovolíte?
2: Prosím.
1: No jo, a štítnou žlázu máte zduřelou.
2: Jo.
1: No struna jako tele, vole. Máte, vole, že nemůžete tady.
2: No nemůžu.
1: No. Vidíte, nemůžete rychle.
2: No nemůžu.
1: No, tak já vás nechci strašit, ale otevřete laskavě ústa.
2: No prosím, a...
1: To je. No to je hrozný.
2: Jestli něco zpozoroval.
1: Ale podívejte se, jste pojištěný na život, máte rodinu?
2: No pane krále, to je to se mnou vážně tak zlý. No,
1: podívejte se, nepíchá vás tady pod levou lopatkou?
2: No často, tadyhle mě to píchne a...
1: No jo, to je exudát, ten mám už od maturity. Pane, choroby navazujou jedna na druhou. Pane, mě budete mít taky mozkovou analýzu.
2: Co? A co je na to dobrý?
1: Tahle vodička. Dokud není pozdě, pijte vodu, berte koupele, užívejte lázeňské péče.
2: Bože, tak vidíte, ještě před chvilkou jsem se cítil na 20 a teď se třesu jako sulc.
1: A mně se zase ulevilo, že jste tady konečně v těch lázních popravu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: My jsme v jednom středočeském městě točili film Smrt pro královnu. A protože s náma spolupracovali místní občané a lidospráva, tak jsme cítili za svoji povinnost nabídnout se jim. Kdyby potřebovali někdy nějakou brigádu, recitací, zpěv nebo tohle, že přijedeme jako díku vzdání za tu spolupráci pěknou s nimi. A já jsem byl mezi těmi, co se nabízeli. A z toho městečka mě potom volali z Národního výboru, potřebovali besedu, podruhý zase, abych se zúčastnil a byl účinkujícím v jednom jejich programu. A já jsem vždycky už ten čas měl předem zadán. Musel jsem se omluvit a měl jsem nepříjemný pocit, že si mohou myslet, že jsem jen tak mluvil do větru. Proto jsem zdůrazňoval, já chci prostě se revanžovat za to, jak jste s náma krásně vycházeli, spolupracovali, volejte mě dál. A bylo mě strašně milý, když jednou zavolali, že mají mírové slavnosti, já jsem tu neděli měl volnou. Kdy to máte, říkali od rána, já jsem pár, tak přijdu v 8 hodin, to je zbytečný, máme tady trhy, besídky, akademie různých škol, stačí odpoledne, ve 2 začíná program. Já jsem tam přijel, hnal jsem se do kulturního domu a že tam to není, prostě tam by se vešlo málo lidí, že to je na zahradě, která je perfektně pro ten účel připravená. Tak jsem tam šel, lezl se takovým dřevníkem nahoru po žebříku, oknem potom na takový provizorní pódium. A když jsem nastoupil na to pódium, tak prostě jsem viděl ty přednosti toho umístění podniku v této zahradě. To byla zahrada čerstvě vysypaná takovým tím kočičím zlatým tím pískem. Po obou stranách takový řady starých kaštanů nebo co to bylo. Ale tak šikovně prořezaný, že to sluníčko se na ty lidi, kteří byli barevní nádherně, tetejilo. Byla tam taková radostná atmosféra. A tak jsem nastoupil, poděkoval jsem jim, že mě tak hezky přivítali a řekl jsem, že za to, že tak dlouho na mě čekali, když předtím jsem dvakrát nemohl, takže se pokusím, aby se dobře bavili. V tom momentě ten rozzářený dav, to publikum se zvedlo a začalo prchat tou zahradou k bráně a tam padaly židle, děti tam padaly, mamky se pro mě vracely tam. A najednou jsem stál sám na pódiu a na té zahradě jenom oblak prachu. A já jsem se úplně odkrvil. Já jsem se ptal za sebe, jestli mě třeba nenaznačuje tam pořádatelé, že jsou zvyklí chodit hromadně čůrat nebo něco, nebo cokoliv. A tam nebyl nikdo, ani z herců v té šatně, tím oknem, jak jsem se díval. A já jsem stál a teď jsem si řekl, co se stalo. Co jsem to řekl, že se mě takhle vypudil. Neřekl jsem nějaký fópa nebo něco neslušného, nebo něco, co tady je u nich tabu, když jsem toho tolik snad neřekl. A teď najednou baborať. Vzpomněl jsem si na školu, že pro tuhle situaci mě vůbec nevyzbrojila. A už taky nejsem nejmladší herec. Já jsem zažil mnoha vyprávění starších kolegů, co se jim všechno přihodilo, ale že by jim utekli diváci, než vlastně začali ještě, to se nikomu nestalo. Já čet memoáry slavných světových herců. Nic takového jsem nikdy nečet. A tak jsem stál, čůrek potu už mě stýkal až do korytka. Já bych tam stál býval dodnes. Já měl takovou klepotici a mě zachránil jeden pořadatel, který tam zbyl. Ten šel kolem publika, pá menšíku je to v prdeli, přivezli melouny.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu. Jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: V příjemném naplnění lásky často překážíme sami sobě. Většinou se totiž za něco stydíme. Já jsem se tak dlouho styděla, že jsem před svým manželem asi 3 roky používala takzvanou krabí metodu. Znamenalo to, že jsem nepřipustila, aby mě mohl vidět nahou zezadu. Když mi bylo 18, byla jsem u moře a tam jsem se každý večer bavila s jedním Američanem. Přes den jsem se styděla ukázat se mu v plavkách, tak jsem chodila do sousedního hotelu k bazénu. Ale protože mi osud nepřál, tak tam Američan přišel taky. Seděla jsem na lehátku jak přibitá a byla jsem rozhodnutá, že se nezvednu za žádnou cenu. Dřepěla jsem několik hodin. Už jsem měla úžeh. A Američan pořád vesele konverzoval. Občas si sice šel zaplavat, ale přitom mě neustále pozoroval. Najednou se zvedl vichr. Nějak neopatrně jsem se zavrtila a vítr mi spod ručníku vyrval peníze. 100 markovku. Jediné prachy, co jsem sebou měla. A pak to bylo jako v grotesce. Vítr si pohrával s bankovkou, skotačil s ní, nesl ji vzduchem a spouštěl k zemi. A já jsem honila peníze, běhala jsem a skákala kolem bazénu jako blázen. A 100 marek lítalo z keříku na keřík. A Američan čuměl. A pak mi pomáhali peníze honit domorodé děti. A pak jsem se v plavkách za prachama vyšplhala na palmu. A pak mi peníze stejně uletěly. A já jsem šla potom za průvodkyní a řekla jsem jí, jsem chudá, tlustá, blbá a jedu domů. A proto jediné, co pro sebe můžete v lásce udělat je, zapomeňte na komplexy. Někdo tvrdí, že sex se v životě člověka přeceňuje. Někdo tvrdí, že sex je v životě nejdůležitější. A někdo se tváří, že když se řekne sex, že neví, o čem je řeč. G.B. Shaw řekl, sex je ten největší žert, který si z lidí stropil Bůh. Já říkám, že na každého platí něco jiného a že nemá cenu poslouchat cenné rady. Ani ty moje. A proto při sexu zapomeňte na všechno.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.